jen koukni na profil. A móda je mi fuk, a nejsem diskofil. Já frontu na pětník, nestojím před rájem. Už dávno jsem si zvyk, že mám jen pod nájem. Jsem obyčejnej kluk,

Je krátko po 11:30, naladené máte Rádio Regina Východ, no a už o pár minút navštívime Múzeum soli v Prešove Solivar. Zostaňte naladení.

dnes sme prišli, uhádnite. Pani, buďte chytrá, srdečne vás pozdravuje Agrokomplex Nitra.